0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.

jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu.

Hračka bez citu. Malý dítě, co si pod peřinou zoufá, schoulený ve svým úkrytu.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

si den vždycky začíná, tak čekej, duše má, na Hospodina. Ježíš Boží syn ve dne

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jméno, neboť je líbezné.

vede se někomu z vás zle, ať se modlí. A je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Neboť velikou noc má vroucí modlitba spravedlivé.